Vera uvede, a ja sobie łupu cupu, a ja sobie łupu cupu, a ja sobie łupu cupu, pyj darm tata.